0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premier Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten slédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? První polovině roku 2026 navštívilo kino 5 milionů 720 tisíc diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď k premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a Mimo ňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla? Couch.
5: Holky, už jsem tady!
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlina Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
6: Pro všechno.
7: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
8: Melodický rok? To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 26. červenec se Skyrokem. Na úvod gratulujeme k narozeninám Rogeru Taylorovi, bubeníkovi klasiky Queen, narozenému 26. července 1949. Do repertoáru skupiny přispívá tituly jako Sheer Heart Attack, Radio Gaga, Kind of Magic nebo Heaven for Everyone. Dalším oslavencem není nikdo jiný než Mick Jagger z Rolling Stones. Hudební tvorbu Stonů na Skyroku netřeba představovat, tak si aspoň připomeneme, že v roce 2003 povýšil Prince Charles Jaggera do šlechtického stavu a že vydal autobiografii plnou zajímavých pikantérií.
2: Které britské tiskové agentury si dali tu práci, že prošli a spočítali počet milenek, které měl mít Mick Jagger několikrát mimochodem ženatý za svůj život a došli k úctyhodnému číslu 4000.
1: Závěr věnujeme dámám. 26. července 1983 se na atletickém mítinku v Mnichově do dějin zapisuje Jarmila Kratochvílová.
3: Patří k největším atletickým hvězdám historie. Dvojnásobná mistryně světa, stříbrná olympijská medailistka z Moskvy a úspěšná trenérka je stále držitelkou světového rekordu na 800 metrů.
1: 1:53,28 sekundy. Na závěr přejeme herečce a producentce Sandře Bullockové. Pohlednou brunetku si jistě vybavíte ve filmech Demolition Man se Sylvestrem Stallonem, Nebezpečná rychlost s Keanu Reevesem nebo Láska s výstrahou s Hugh Grantem. V roce 2010 se jí daří zajímavý kousek, kdy za film Zrození špiona dostává Oscara a v témže roce také anticenu Zlatá malina za snímek Slečna zamilovaná. Zítra servírujeme další výběr. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
2: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto

0: kine. Protože v kinech díky Odyssey a mimo něm živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar Dotyk.
1: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
2: Tak ho prodej.
1: Karla?
2: Gauč.
3: Holky, už jsem tady!
0: Bar Dotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo. Pro všechno.
4: My musíme slavit každý den.
0: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
5: Česká komedie Bar Dotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Krojciger z multiplexu Premier Cinema Olomouc.
0: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
6: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Baví nás bavit vás.
7: I v neděli.
6: Skyrock.
7: Nejlepší rockový výběr.

0: Dobré ráno. Na Skyroku snídáte s nejlepším rokovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rokové ráno. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy?
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
3: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
2: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst. Už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům. Sport. Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend. Počasí.
4: Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou 30. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia, i noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Rok uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, je tu možnost nového nasměrování. Býci, měli byste si vytvořit bezpečný prostor. Blíženci, víkend vás možná příjemně překvapí. Radci, budete silní a stabilní. Lvi, naladíte se trochu jinak než obvykle. Pany, nestrácejte půdu pod nohama. Váhy, chcete věřit tomu, že lidé jsou lepší než ve skutečnosti. Štíři, zpomalte, pak bude čas na sebereflexi. Střelci, čeká vás zásadní zkouška trpělivosti. Kozorozi, objeví se nové inspirace a nové možnosti. Vodnáři, lépe se vymezte vůči svému okolí. A co mi ryby, naše intuice prý bude silná, takže jí můžeme věřit.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrock.

0: letní servis na Skyroku.
1: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Rádio Hana, Skyrock.
3: Skyrock.
4: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
5: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
4: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
5: Zprávy na Skyroku hned po celé.
4: Tak nás laďte dál.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Dobré ráno.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy.
4: Olomoucké muzeum umění po roční pauze znovu otevírá svou stálou expozici Století relativity 2. Ta se rozrostla o nové exponáty a nabídne vám díla od 118 autorů a autorek. Od září se navíc můžete těšit i na speciální haptickou stezku, díky které si umění doslova osaháte. V Boskovicích právě odstartovaly práce na nové vsypové loučce, která lidem nabídne další důstojnou možnost uložení zpopelněných ostatků. Tento projekt zvítězil v participativním rozpočtu Boskovize 2025 a hotový by měl být už do letošních dušiček. Česká vláda projednává zajímavou novinku, a to zavedení profese takzvaného peer pracovníka do veřejných služeb. Už od srpna by tak lidem se závislostmi nebo duševními potížemi mohli pomáhat profesionálové, kteří si podobně těžkými životními zkouškami sami prošli.
0: Sport.
4: Český šermíř Alexandr Šupenič vybojoval na mistrovství světa v Hongkongu historickou zlatou medaili a postaral se tak o obrovský sportovní úspěch. 32-letý fleretista se nesmazatelně zapsal do našich dějin a po svém triumfu přiznal, že prožívá absolutně nejšťastnější chvíle svého života.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Slunečné dopoledne vystřídají s postupem dne na obloze mraky. K večeru nám může lokálně zapršet, a to až 5 mm. Výjimečně přijde i bouřka. Začátek týdne nás v pondělí přivítá velkou oblačností a přeháňkami. I první den nadcházejícího týdne nám může zahřmít. K večeru ale budou srážky ustávat a oblačnosti by mělo začít ubývat. Nejvyšší denní teploty se v pondělí budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. Houbaři, pro vás máme dobrou zprávu. Podle odborníků je nyní pravděpodobnost růstu hub na Hané střední až vysoká.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Dvě osobní auta nám bourala v Olomouci v ulici Hodolanská. Na silnici je teď překážka, projíždíme opatrně. Bouračku máme taky na výjezdu z Moravské Třebové ve směru na Mohelnici. I tudy můžeme s nohou na brzdě projet. Tři krávy se nám pohybují po silnici na cestě mezi Štíty a Crhovem u uhelných skladů. Hlásíte nám taky dvě policejní hlídky, obě na dálnici D1. První je na exitu Kojetín, druhá pak na exitu Hulín Západ. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Na starém Bělidle mají dneska určitě veselo. Slavíme totiž 171 let od vydání knihy Babička od autorky Boženy Němcové. I takhle si můžeme připomínat datum 26. července. Bomboniéru k svátku dnes koupíme všem Anám a Aničkám. Jejich jméno je hebrejského původu a znamená milá nebo milosti plná. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec Saša Rašlov mladší. 82. narozeniny v pořádném rockovém duchu oslaví taky zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. Přání od nás dnes dostane i Jacob Elordi. Toho můžeme znát třeba z poslední adaptace knihy Na větrné hůrce, filmu Bouřlivé výšiny. Za náš rádiový tým vám přejeme, aby dnešní neděle 26. července nebyla bouřlivá, ale naopak klidná a pohodová. Kalendárium.
2: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto pokračuje, dovolená volá, kufry se balí a je na prázdniny připravené i vaše auto. Než vyrazíme na cestu za sluníčkem, cenné rady a tipy má pro nás dopravní lektor Jiří Virák z Dekra.cz. Ahoj.
2: Ahoj, na zdravím všechny posluchače a tebe obzvlášť.
1: Naše posluchače zajímá, co všechno bychom měli zkontrolovat na autě před letní dovolenou.
2: Každopádně to auto by mělo být v řádným technickým stavu. Úplně optimálně, pokud je někde aspoň prohlídli po servisu nebo servisním technikem, a minimálně zkontrolovat pneumatiky, zkontrolovat stav toho auta, co se týká vůbec výbavy a podobných záležitostí, funkcí klimy a tak dále.
1: Dobře, a jaké povinné vybavení musíme mít sebou, když jedeme přes hranice do okolních států?
2: A ten základ je standardní, znamená trojúhelník, lékárnička, případně nějaká ta pneumatika. Fakt je, že hodně lidí používá náhradní sady a v tom zahraničí se to někdy může vymstít, pokud to poškození té pneumatiky je takový, že je potřeba tu pneumatiku vyměnit, tak je spíš lepší dojezdová pneumatika. Tady doporučuji spíš vždycky podle toho konkrétního státu si zjistit, co vlastně konkrétně je potřeba pro to konkrétní auto, protože v některých zemích jsou třeba předepsané do trojúhelníky, někde hasičák a podobně.
1: Říká na rádiu Haná dopravní lektor Jiří Virák z Dekra.cz, od kterého jsme slyšeli, že před letní dovolenou je dobré auto svěřit technikovi, zkontrolovat pneumatiky, klimatizaci a podobně, a v některých státech Evropy jsou povinné třeba dva výstražné trojúhelníky, hasičák a podobně. Jirko, děkujeme za tvé letní tipy. Opatruj se a měj hezké léto.
2: Vám všem taky.
1: Nejletní tipy pro vás máme každý den. Teď už jen otočte klíčkem a nastartujte s námi letní pohody.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Olomouc zvyšuje bezpečnost v ulicích a brzy do nich nainstaluje 4 chytré detektory zvuku. Tyto přístroje se objeví například u nádraží nebo klubu Belmondo, kde dokážou automaticky rozpoznat střelbu, agresivní křik i tříštění skla. V případě nebezpečí pak okamžitě zalarmují městskou policii, aby mohla bleskově zasáhnout. Skvělý objev hlásí Muzeum Komenského v Přerově. V dubnu nalezl jeho spolupracovník při průzkumu pole u Tučína naprosto nepoškozenou keltskou bronzovou sošku vodního ptáka. Vzácná plastika s dlouhým zobákem a vypouklýma očima teď jako unikátní historický klenot míří do muzejních depozitářů. Kriminalisté objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu na benzínové pumpě v Hrádku nad Nisou. Ačkoliv policie vypátrala pachatele tohoto brutálního činu ze září roku 2007, před soud se nepostaví. Celý případ je totiž po tak dlouhé době už promlčený.
0: Sport.
2: Výškař Jan Štefela zazářil na mistrovství republiky v Plzni, kde vybojoval už svůj 4. domácí titul. Letos vůbec poprvé pod širým nebem překonal laťku ve výšce 230 cm, čímž si zapsal svůj nejlepší výkon probíhající venkovní sezóny.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Svatá Anna, chladna z rána, tak to je známá pronostika pro dnešní den. Dnes se nám naštěstí úplně nevyplnila. V Olomouci jsme ráno naměřili 15 stupňů, v Hranicích 16 i Kroměříž hlásila podobné teploty. Víme, jak bude. V průběhu odpoledne se nám začne postupně zatahovat, k večeru by nám mělo lokálně sprchnout. Vyloučená není ani bouřka. Přehánky a možná i bouřky pak čekáme i v pondělí. Alergici, začala nám pilová sezóna kukuřice. Odborníci doporučují preventivně nasadit prášky proti alergii.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Chomoutově se na zítřek chystá blokové čištění hned několika ulic. Začne v 6 hodin ráno a skončí odpoledne s úderem 14. hodiny. Přehled, na kterých ulicích bychom zítra neměli parkovat, nám přináší report CZ. Při plánování cesty zítra myslíme taky na naplánované údržbové práce na dálnici D46 na trase Prostějov-Olomouc mezi 32. a 34. kilometrem. Od 7 do půl deváté tady bude uzavřený levý jízdní pruh. Máme i dobrou zprávu. Včerejším dnem skončilo omezení a vjezd na dálnici D1 u Kojetína by měl být opět otevřen. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 26. červenec se Skyrokem. Na úvod gratulujeme k narozeninám Rogeru Taylorovi, bubeníkovi klasiky Queen, narozenému 26. července 1949. Do repertoáru skupiny přispívá tituly jako Sheer Heart Attack, Radio Gaga, Kind of Magic nebo Heaven for Everyone. Dalším oslavencem není nikdo jiný než Mick Jagger z Rolling Stones. Hudební tvorbu Stonů na Skyroku netřeba představovat, tak si aspoň připomeneme, že v roce 2003 povýšil princ Charles Jaggera do šlechtického stavu a že vydal autobiografii plnou zajímavých pikantérií.
2: Které britské tiskové agentury si dali tu práci, že prošli a spočítali počet milenek, které měl mít Mick Jagger několikrát mimochodem ženatý za svůj život a došli k úctyhodnému číslu 4000.
1: Závěr věnujeme dámám. 26. července 1983 se na atletickém mítinku v Mnichově do dějin zapisuje Jarmila Kratochvílová.
3: Patří k největším atletickým hvězdám historie. Dvojnásobná mistryně světa stříbrná olympijská medailistka z Moskvy a úspěšná trenérka je stále držitelkou světového rekordu na 800 metrů.
1: 1:53,28 sekundy. Na závěr přejeme herečce a producentce Sandře Bullockové. Pohlednou brunetku si jistě vybavíte ve filmech Demolition Man se Sylvestrem Stallonem, Nebezpečná rychlost s Keanu Reevesem nebo Láska s výstrahou s Hugh Grantem. V roce 2010 se jí daří zajímavý kousek, kdy za film Zrození špiona dostává Oscara a v témže roce také anticenu Zlatá malina za snímek Slečna zamilovaná. Zítra servírujeme další výběr. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
6: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
7: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
6: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
7: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
6: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
7: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
6: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
8: Skyrock. Skyrock. Skyrock. When you

Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Jdem hledat teplou díru. Nechte neapné vtipku a pojďte s náma. Není to místo úplně mezi turistickým a top, možná i proto sem nevede žádná značená trasa. Ale to neznamená, že je to sem zbytečná cesta. Ale bylo by dobrý, kdybyste si to v cestovatelském deníčku poznamenali na dobo, až se ochladí. Teplá díra, tak se to místo skutečně říká, je totiž průrva po sopečné činnosti. To, že je jasný, že před minulé týden to nebylo. Šachtou z hlubokého podzemí vychází na povrch teplý vzduch, v chladnějším období zhmotněné obláčkem páre. Až to vypadá, že je to rovno komín z pekla, pod kterým pekelníci překládají. Ale žádný strach. Cestu k teplé díře musíte najít sami podle mape, třeba ze silnice z Dolan do Jivové. Skyrock.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Jdeme na Olomoucko. Výlety do Litovelského Pomoraví jsou teď bez některých služeb. Opravou prochází Dům přírody v Horce nad Moravou. Práce potrvají až do 30. září. Provoz domu je tak omezený. Nedostupné je například občerstvení nebo infocentrum, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Výstaviště v Kroměříži ožilo automobilovými unikáty, které na běžných silnicích jen tak neuvidíte. Své brány tam totiž otevřela výstava Car Expo, kterou pro všechny fanoušky silných motorů uspořádal zhruba 30členný tým nadšenců z platformy El Paciente. Česko nestíhá zavést nová evropská pravidla pro spravedlivé odměňování, která u nás měla platit už déle než jeden měsíc. Změny se tak dočkáme zřejmě až od ledna příštího roku. Zaměstnanci by pak měli dostávat za stejnou práci stejné peníze. A pokud se jejich výplaty budou lišit, firmy to budou muset jasně obhájit.
0: Sport.
2: Fotbalová šance liga se po dvou měsících znovu rozběhla a hned úvodní kolo přineslo velké senzace. Pražská Sparta překvapivě podlehla brněnskému nováčkovi 1-3 a naprosto stejným výsledkem doma ztratila i ambiciózní Plzeň s Libercem.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. V pondělí čekáme většinou velkou oblačnost s přeháňkami místy i bouřkami. Rtuť teploměru nám vystoupá nejvýše k 22 až 26 stupňům. Vyjasní se nám až na noc. To nám dává příležitost zahlédnout trpasličí planetku Pluto, která bude v pondělí nejvýše Zemi. Úterý už by mělo být beze srážek, čekáme jasno až polojasno. Teploty by měly dosáhnout 24 až 28 stupňů. Slunečné počasí pak slibuje i středa. Ta nám přinese teplotní maxima až do 32 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock. You got the right.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rockové abecedě F jako Faith No More. Faithi vznikli v San Francisku už v roce 1979 a byla to taková ta typická garážová kapela. Sami pro sebe si hráli 20-minutové instrumentálky. Jednu dokonce vydali na kazetě a divili se, že ještě nejsou slavní. Hodně se změnilo v roce 1988, kdy na post zpěváka nastoupil Mike Patton.
0: Rádio Hana, Skyrock a rocková abeceda.
1: Jak se vlastně Faith No More dostali na vrchol? Tahle pětice byla úplně jiná než tehdejší rockový mainstream. Image měli spíš takovou ušmodlanou. Byli neupravení, neoholení, neučesaní. Zahráli si před takovými rockovými kapacitami, jako je Metallica nebo Guns N' Roses, kterým mimochodem společně se Soundgarden předskakovali i na pražské zastávce v květnu 1992. V tom roce taky Faithi vydávají legendární album Angel Dust a už to jede.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Midlife Crisis, Smaller and Smaller, Kindergarten, Be Aggressive, pohodička Easy a nebo super pecka Small Victory. A tu si za chvilku dáme. V rokové abecedě dneska F jako Faith No More na Skyroku právě teď.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii, světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Skyrock.

Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: S naším rádiem se nudit nebudete. Hrajeme vám hit za hitem a taky vám přinášíme přehled těch nejlepších akcí. Tak jdeme na to. Olomouc nás láká na další z pravidelných promenádních koncertů. Tentokrát nám zahraje olomoucký žestový soubor Brass Tools. Poslechnout si je můžeme zdarma v altánku ve Smetanových sadech od 17 hodin. Chcete se spíše projít? A co třeba po olomoucké zóna kopečku? Do konce prázdnin tady navíc probíhá soutěž o nejhezčí fotku mláděte. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin. Užít si můžeme taky Street Food Festival na chuť. Čekají nás slané i sladké speciality, dobré pití i zábava pro děti. Od 10 do 8 v Jeseníku na Masarykově náměstí. Na Hradě Sovinci pro nás i dnes mají připravený program Za čest a krále Sovinec v temné době války 30leté. Budou souboje, přestřelky, kaskadérské grotesky i sokolnický výcvik dravých ptáků. Připravené jsou i ukázky řemesel a program pro děti. Dnes na Hradu Sovinec od 9 do 18 hodin. V plném proudu je taky letní sezóna na Hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva vyhlídkové okruhy. Knížecí sídlo a rodinný hrad. A kdo by se chtěl opravdu protáhnout, na toho čeká plážové nejen volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Nahané to prostě žije, stačí si jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Rock, rock, rock. A furt rock. Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Podíváme se na Olomoucko, nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic, a lidé také nesmí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a ostatních svátcích od 12 hodin. Informuje o tom web města.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na severu Olomouckého kraje, konkrétně v Lázních v Dolní Lipové, se pro návštěvníky otevřela z brusu nová naučná stezka s názvem Vrcholy jeseníků. Trasa nabízí celkem 14 zastavení a cestou vás potěší nejen lesní minibar s posezením, ale také osvěžující koupací rybníček. Základní škola v Adamově na Blanensku se pyšní s brusunovou a velmi netradiční výzdobou. Místní pouliční umělec tam proměnil obyčejnou zeď v úžasnou venkovní galerii plnou slavných vědců.
0: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí změny v kádru, loučí se totiž se dvěma zahraničními záložníky. Artur Doložnikov a Tihomir Kostadinov na Hané končí a oba společně přestupují do prvního FC Slovácko.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Během odpoledne by dnes mělo přibývat oblačnosti. K večeru nám můžou na okno zabubnovat lokální přehánky. Výjimečně by se mohla ukázat i bouřka. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 27 a 31 stupni. Zítra pak očekáváme velkou oblačnost, na většině území nám zaprší. Dešťové kapky budou ubývat až k večeru. Teplotní maxima naměříme mezi 22 až 26 stupni. Dnes máme biozátěž na nejhorším stupni. Zítra se nám vylepší na ten nejlepší.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Údržbové práce nám až do 8. srpna pokračují na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník za exitem Olomouc-Slavonín. Provoz je tu veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Při plánování trasy počítáme taky na D35 na okruhu Olomouce ve směru od Lipníku s uzavřeným vjezdem na dálnici na exitu Holice. Na jeden jízdní pruh bude uzavřená silnice na Přerovsku na trase Počtát Božkov. Kivadlově je řízen provoz na průtahu obcí Zašová. Na křižovatce u mostu přes Zašovský potok. Přejeme vám pohodovou jízdu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 26. červenec se Skyrokem. Na úvod gratulujeme k narozeninám Rogeru Taylorovi, bubeníkovi klasiky Queen, narozenému 26. července 1949. Do repertoáru skupiny přispívá tituly jako Sheer Heart Attack, Radio Gaga, Kind of Magic nebo Heaven for Everyone. Dalším oslavencem není nikdo jiný než Mick Jagger z Rolling Stones. Hudební tvorbu Stonů na Skyroku netřeba představovat. Tak si aspoň připomeneme, že v roce 2003 povýšil Prince Charles Jaggera do šlechtického stavu a že vydal autobiografii plnou zajímavých pikantérií.
2: Některé britské tiskové agentury si dali tu práci, že prošli a spočítali počet milenek, které měl mít Mick Jagger několikrát mimochodem ženatý za svůj život a došli k úctyhodnému číslu 4000.
1: Závěr věnujeme dámám. 26. července 1983 se na atletickém mítinku v Mnichově do dějin zapisuje Jarmila Kratochvílová.
3: Patří k největším atletickým hvězdám historie. Dvojnásobná mistryně světa, stříbrná olympijská medailistka z Moskvy a úspěšná trenérka je stále držitelkou světového rekordu na 800 metrů.
1: 1:53,28 sekundy. Na závěr přejeme herečce a producentce Sandře Bullockové. Pohlednou brunetku si jistě vybavíte ve filmech Demolition Man se Sylvestrem Stallonem, Nebezpečná rychlost s Keanu Reevesem nebo Láska s výstrahou s Hugh Grantem. V roce 2010 se jí daří zajímavý kousek, kdy za film Zrození špiona dostává Oscara a v témže roce také anticenu Zlatá malina za snímek Slečna zamilovaná. Zítra servírujeme další výběr. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Skyrock.

0: Letní servis na Skyrocku. Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyrocku.
1: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rokový výběr. Skyrock. Hezké poledne.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Olomoucké muzeum umění po roční pauze znovu otevírá svou stálou expozici Století relativity 2. Ta se rozrostla o nové exponáty a nabídne vám díla od 118 autorů a autorek. Od září se navíc můžete těšit i na speciální haptickou stezku, díky které si umění doslova osaháte. V Boskovicích právě odstartovaly práce na nové vsypové loučce, která lidem nabídne další důstojnou možnost uložení zpopelněných ostatků. Tento projekt zvítězil v participativním rozpočtu Boskovize 2025 a hotový by měl být už do letošních dušiček. Česká vláda projednává zajímavou novinku, a to zavedení profese takzvaného peer pracovníka do veřejných služeb. Už od srpna by tak lidem se závislostmi nebo duševními potížemi mohli pomáhat profesionálové, kteří si podobně těžkými životními zkouškami sami prošli. Sport. Český šermíř Alexandr Šupenič vybojoval na mistrovství světa v Hongkongu historickou zlatou medaili a postaral se tak o obrovský sportovní úspěch. 32-letý fleretista se nesmazatelně zapsal do našich dějin a po svém triumfu přiznal, že prožívá absolutně nejšťastnější chvíle svého života. Počasí.
3: Víme, jak bude. Slunečné dopoledne vystřídají s postupem dne na obloze mraky. K večeru nám může lokálně zapršet, a to až 5 mm. Výjimečně přijde i bouřka. Začátek týdne nás v pondělí přivítá velkou oblačností a přeháňkami. I první den nadcházejícího týdne nám může zahřmít. K večeru ale budou srážky ustávat a oblačnosti by mělo začít ubývat. Nejvyšší denní teploty se v pondělí budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. Houbaři, pro vás máme dobrou zprávu. Podle odborníků je nyní pravděpodobnost růstu hub na Hané střední až vysoká. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, a to i s našimi čtyřnohými parťáky. Jestli dneska bereme do auta i své chlupaté mazlíčky, myslíme na to, že zvířata snášejí horko o dost hůř než my. Pes se na rozdíl od nás nepotí po celém těle a chladí se prakticky jen dýcháním. Kabina auta se v letě navíc vyhřeje na 50 stupňů už za 20 minut, takže i krátká zastávka na pumpě pro kávu může být bez spuštěné klimatizace nebezpečná. Určitě jim přibalíme dostatek vody, klimatizaci foukáme raději mimo ně a každé 2 hodinky si dáme krátkou venčící pauzu ve stínu. Takhle si cestu užijete vy i váš psí kamarád.
0: Posloucháte Skyrock s

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Skyrock. Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

0: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Rádio Hana, Skyrock.
3: Skyrock.
2: Největší výběr rokových hitů na jednom místě.
4: Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru.
2: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
4: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
3: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Na starém Bělidle mají dneska určitě veselo. Slavíme totiž 171 let od vydání knihy Babička od autorky Boženy Němcové. I takhle si můžeme připomínat datum 26. července. Bomboniéru k svátku dnes koupíme všem Anám a Aničkám. Jejich jméno je hebrejského původu a znamená milá nebo milostiplná. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec Saša Rašlov mladší, 82. narozeniny v pořádném rockovém duchu oslaví taky zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. Přání od nás dnes dostane i Jacob Elordi. Toho můžeme znát třeba z poslední adaptace knihy Na větrné hůrce, filmu Bouřlivé výšiny. Za náš rádiový tým vám přejeme, aby dnešní neděle 26. července nebyla bouřlivá, ale naopak klidná a pohodová.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Olomouc zvyšuje bezpečnost v ulicích a brzy do nich nainstaluje 4 chytré detektory zvuku. Tyto přístroje se objeví například u nádraží nebo klubu Belmondo, kde dokážou automaticky rozpoznat střelbu, agresivní křik i tříštění skla. V případě nebezpečí pak okamžitě zalarmují městskou policii, aby mohla bleskově zasáhnout. Skvělý objev hlásí Muzeum Komenského v Přerově. V dubnu nalezl jeho spolupracovník při průzkumu pole u Tučína naprosto nepoškozenou keltskou bronzovou sošku vodního ptáka. Vzácná plastika s dlouhým zobákem a vypouklýma očima teď jako unikátní historický klenot míří do muzejních depozitářů. Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý dlouholetý ředitel Národní galerie v Praze Milan Knížák. Informaci potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka. Milan Knížák stál u zrodu českého akčního umění a happeningu a v letech 1999 až 2011 vedl Národní galerii. Působil také jako rektor Akademie výtvarných umění. Sport. Výškař Jan Štefela zazářil na mistrovství republiky v Plzni, kde vybojoval už svůj 4. domácí titul. Letos vůbec poprvé pod širým nebem překonal laťku ve výšce 230 cm, čímž si zapsal svůj nejlepší výkon probíhající venkovní sezóny. Počasí.
2: Svatá Anna, chladna z rána, tak to je známá pranostika pro dnešní den. Dnes se nám naštěstí úplně nevyplnila. V Olomouci jsme ráno naměřili 15 stupňů, v Hranicích 16 i Kroměříž hlásila podobné teploty. Víme, jak bude. V průběhu odpoledne se nám začne postupně zatahovat, k večeru by nám mělo lokálně sprchnout. Vyloučená není ani bouřka. Přehánky a možná i bouřky pak čekáme i v pondělí. Alergici, začala nám pilová sezóna kukuřice. Odborníci doporučují preventivně nasadit prášky proti alergii. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Chomoutově se na zítřek chystá blokové čištění hned několika ulic. Začne v 6 hodin ráno a skončí odpoledne s úderem 14. hodiny. Přehled, na kterých ulicích bychom zítra neměli parkovat, nám přináší report.cz. Při plánování cesty zítra myslíme taky na naplánované údržbové práce na dálnici D46 na trase Prostějov-Olomouc mezi 32. a 34. kilometrem. Od 7 do půl deváté tady bude uzavřený levý jízdní pruh. Máme i dobrou zprávu. Včerejším dnem skončilo omezení a vjezd na dálnici D1 u Kojetína by měl být opět otevřen. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď k premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a mimo něm živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla?
4: Kauč.
5: Holky, už jsem tady.
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo. Pro
6: všechno. My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90.

0: 50 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: víkendová rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Neseme další várku informací. Jdeme na Olomoucko. Výlety do Litovelského Pomoraví jsou teď bez některých služeb. Opravou prochází Dům přírody v Horce nad Moravou. Práce potrvají až do 30. září. Provoz domu je tak omezený. Nedostupné je například občerstvení nebo infocentrum, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Výstaviště v Kroměříži ožilo automobilovými unikáty, které na běžných silnicích jen tak neuvidíte. Své brány tam totiž otevřela výstava Car Expo, kterou pro všechny fanoušky silných motorů uspořádal zhruba 30členný tým nadšenců z platformy El Paciente. Česko nestíhá zavést nová evropská pravidla pro spravedlivé odměňování, která u nás měla platit už déle než jeden měsíc. Změny se tak dočkáme zřejmě až od ledna příštího roku. Zaměstnanci by pak měli dostávat za stejnou práci stejné peníze. A pokud se jejich výplaty budou lišit, firmy to budou muset jasně obhájit.
0: Sport.
3: Fotbalová šanceliga se po dvou měsících znovu rozběhla a hned úvodní kolo přineslo velké senzace. Pražská Sparta překvapivě podlehla brněnskému nováčkovi 1-3 a naprosto stejným výsledkem doma ztratila i ambiciózní Plzeň s Libercem.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. V pondělí čekáme většinou velkou oblačnost s přeháňkami místy i bouřkami. Rtuť teploměru nám vystoupá nejvýše k 22 až 26 stupňům. Vyjasní se nám až na noc. To nám dává příležitost zahlédnout trpasličí planetku Pluto, která bude v pondělí nejvýše Zemi. Úterý už by mělo být beze srážek, čekáme jasno až polojasno. Teploty by měly dosáhnout 24 až 28 stupňů. Slunečné počasí pak slibuje i středa. Ta nám přinese teplotní maxima až do 32 stupňů.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, U Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Posloucháte Skyrock.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Skyrock.
5: Rádio Hana Skyrock.
4: Skyrock.
6: Rádio Hana Skyrock.
7: Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače?
6: Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích.
7: akce@radiohana.cz.

0: touto měnou. Více nám píše Šumperský rej. Od zítra bude v Prostějově na měsíc uzavřená ulice Ruská. Detaily už nám přináší web města Prostějova, prostějov.eu. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Podíváme se na Olomoucko, nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic, a lidé také nesmí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a o státních svátcích od 12 hodin. Informuje o tom web města.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na severu Olomouckého kraje, konkrétně v Lázních v Dolní Lipové, se pro návštěvníky otevřela z brusu nová naučná stezka s názvem Vrcholy jeseníku. Trasa nabízí celkem 14 zastavení a cestou vás potěší nejen lesní minibar s posezením, ale také osvěžující koupací rybníček. Základní škola v Adamově na Blanensku se pyšní s brusunovou a velmi netradiční výzdobou. Místní pouliční umělec tam proměnil obyčejnou zeď v úžasnou venkovní galerii plnou slavných vědců.
0: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí změny v kádru, loučí se totiž se dvěma zahraničními záložníky. Artur Dolžnikov a Tihomir Kostadinov na Hané končí a oba společně přestupují do prvního FC Slovácko.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Během odpoledne by dnes mělo přibývat oblačnosti. K večeru nám můžou na okno zabubnovat lokální přehánky. Výjimečně by se mohla ukázat i bouřka. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 27 a 31 stupni. Zítra pak očekáváme velkou oblačnost, na většině území nám zaprší. Dešťové kapky budou ubývat až k večeru. Teplotní maxima naměříme mezi 22 až 26 stupni. Dnes máme biozátěž na nejhorším stupni. Zítra se nám vylepší na ten nejlepší.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Údržbové práce nám až do 8. srpna pokračují na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník za exitem Olomouc Slavonín. Provoz je tu veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Při plánování trasy počítáme taky na D35 na okruhu Olomouce ve směru od Lipníku s uzavřeným vjezdem na dálnici na exitu Holice. Na jeden jízdní pruh bude uzavřená silnice na Přerovsku na trase Počtát Božkov. Kivadlově je řízen provoz na průtahu obcí Zašová. Na křižovatce u mostu přes Zašovský potok. Přejeme vám pohodovou jízdu.
0: Posloucháte Skyrock s

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě B jako Bowie, David Bowie. Věděli jste, že svoji hudební kariéru začal jako saxofonista ve školní kapele. Co je ale mnohem zásadnější, že jedna školní rvačka pro něj skončila operací oka. Od té doby měl poškozenou zornici. Ano, měl pak každé oko jiné a takhle si ho pamatujeme.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: Rokový aristokrat David Bowie patří mezi nejvlivnější umělce na hudební scéně. Nepřestával experimentovat, dělal bizarní projekty i skvělá alba. Snad není od věci, že v roce 1999 byl Bowie jmenován v Paříži rytířem řádu umění a literatury. Ocenění mu předávala sama francouzská ministryně kultury. Bowie nás opustil v lednu 2016.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: My si dneska dáme song Heroes. Časopis Rolling Stones ho zařadil do top 50 nejlepších písní všech dob. Tak si ho užijeme v plné parádě na Skyroku v naší rokové abecedě právě teď.

0: Hrně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holbafest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: naším rádiem se nudit nebudete. Hrajeme vám hit za hitem a taky vám přinášíme přehled těch nejlepších akcí. Tak jdeme na to. Olomouc nás láká na další z pravidelných promenádních koncertů. Tentokrát nám zahraje olomoucký žestový soubor Brass Tools. Poslechnout si je můžeme zdarma v altánku ve Smetanových sadech od 17 hodin. Chcete se spíše projít? A co třeba po olomoucké zóna kopečku? Do konce prázdnin tady navíc probíhá soutěž o nejhezčí fotku mláděte. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin. Užít si můžeme taky Street Food Festival na chuť. Čekají nás slané i sladké speciality, dobré pití i zábava pro děti. Od 10 do 8 v Jeseníku na Masarykově náměstí. Na Hradě Sovinci pro nás i dnes mají připravený program Za čest a krále Sovinec v temné době války 30leté. Budou souboje, přestřelky, kaskadérské grotesky i sokolnický výcvik dravých ptáků. Připravené jsou i ukázky řemesel a program pro děti. Dnes na Hradu Sovinec od 9 do 18 hodin. V plném proudu je taky letní sezóna na Hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva vyhlídkové okruhy. Knížecí sídlo a rodinný hrad. A kdo by se chtěl opravdu protáhnout, na toho čeká plážové nejen volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Nahané to prostě žije, stačí si jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Odpoledne na Skyrocku.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy.
3: Olomoucké muzeum umění po roční pauze znovu otevírá svou stálou expozici Století relativity 2. Ta se rozrostla o nové exponáty a nabídne vám díla od 118 autorů a autorek. Od září se navíc můžete těšit i na speciální haptickou stezku, díky které si umění doslova osaháte. V Boskovicích právě odstartovaly práce na nové vsypové loučce, která lidem nabídne další důstojnou možnost uložení zpopelněných ostatků. Tento projekt zvítězil v participativním rozpočtu Boskovize 2025 a hotový by měl být už do letošních dušiček. Česká vláda projednává zajímavou novinku, a to zavedení profese takzvaného peer pracovníka do veřejných služeb. Už od srpna by tak lidem se závislostmi nebo duševními potížemi mohli pomáhat profesionálové, kteří si podobně těžkými životními zkouškami sami prošli. Sport. Český šermíř Alexandr Šupenič vybojoval na mistrovství světa v Hongkongu historickou zlatou medaili a postaral se tak o obrovský sportovní úspěch. 32-letý fleretista se nesmazatelně zapsal do našich dějin a po svém triumfu přiznal, že prožívá absolutně nejšťastnější chvíle svého života. Počasí.
4: Víme, jak bude. Slunečné dopoledne vystřídají s postupem dne na obloze mraky. K večeru nám může lokálně zapršet, a to až 5 mm. Výjimečně přijde i bouřka. Začátek týdne nás v pondělí přivítá velkou oblačností a přeháňkami. I první den nadcházejícího týdne nám může zahřmít. K večeru ale budou srážky ustávat a oblačnosti by měly začít ubývat. Nejvyšší denní teploty se v pondělí budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. Houbaři, pro vás máme dobrou zprávu. Podle odborníků je nyní pravděpodobnost růstu hub nahané střední až vysoká. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, a to i s našimi čtyřnohými parťáky. Jestli dneska bereme do auta i své chlupaté mazlíčky, myslíme na to, že zvířata snášejí horko o dost hůř než my. Pes se na rozdíl od nás nepotí po celém těle a chladí se prakticky jen dýcháním. Kabina auta se v letě navíc vyhřeje na 50 stupňů už za 20 minut, takže i krátká zastávka na pumpě pro kávu může být bez spuštěné klimatizace nebezpečná. Určitě jim přibalíme dostatek vody, klimatizaci foukáme děj mimo ně a každé dvě hodinky si dáme krátkou venčící pauzu ve stínu. Takhle si cestu užijete vy i váš psí kamarád.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
5: Skyrock. I've been running for too many long years, chasing shadows as a song.

víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokovou

0: Letní servis na Skyroku.
1: Je léto a my jedeme na dovolenou. I když mnozí nedáme dopustit na tuzemské kempy a české památky, tisíce dalších vyráží za sluncem do Chorvatska nebo Itálie. Schválně, jestli tyhle destinace dostatečně známe. Víte, že v Dubrovníku a také ve Splitu platí nová pravidla pro parkování. V historických centrech nesmíme nechat auto. Za porušení hrozí sankce v řádu několika stovek eur. A v Itálii letos masivně přitvrdili proti plážovému nešvaru z ručníky. Pokud si na pláži v oblíbených letoviscích jako Toskánsko nebo Sardinie necháte ručník přes noc, abyste si zarezervovali místo, pobřežní stráž vám ho zabaví a na místě ještě můžete dostat tučnou pokutu. Doma nebo v cizině, s námi vás žádné letní trable nečekají.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku. Skyrock.

0: zbavit vás. I v neděli.
1: Skyrock.
2: Nejlepší rockový výběr.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Olomouc zvyšuje bezpečnost v ulicích a brzy do nich nainstaluje 4 chytré detektory zvuku. Tyto přístroje se objeví například u nádraží nebo klubu Belmondo, kde dokážou automaticky rozpoznat střelbu, agresivní křik i tříštění skla. V případě nebezpečí pak okamžitě zalarmují městskou policii, aby mohla bleskově zasáhnout. Skvělý objev hlásí Muzeum Komenského v Přerově. V dubnu nalezl jeho spolupracovník při průzkumu pole u Tučína naprosto nepoškozenou keltskou bronzovou sošku vodního ptáka. Vzácná plastika s dlouhým zobákem a vypouklýma očima teď jako unikátní historický klenot míří do muzejních depozitářů. Kriminalisté objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu na benzínové pumpě v Hrádku nad Nisou. Ačkoliv policie vypátrala pachatele tohoto brutálního činu ze září roku 2007, před soud se nepostaví. Celý případ je totiž po tak dlouhé době už promlčený. Sport. Výškař Jan Štefela zazářil na mistrovství republiky v Plzni, kde vybojoval už svůj 4. domácí titul. Letos vůbec poprvé pod širým nebem překonal laťku ve výšce 230 cm, čímž si zapsal svůj nejlepší výkon probíhající venkovní sezóny.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Svatá Anna, chladna z rána, tak to je známá pranostika pro dnešní den. Dnes se nám naštěstí úplně nevyplnila. V Olomouci jsme ráno naměřili 15 stupňů, v Hranicích 16 i Kroměříž hlásila podobné teploty. Víme, jak bude. V průběhu odpoledne se nám začne postupně zatahovat, k večeru by nám mělo lokálně sprchnout. Vyloučená není ani bouřka. Přehánky a možná i bouřky pak čekáme i v pondělí. Alergici, začala nám pilová sezóna kukuřice. Odborníci doporučují preventivně nasadit prášky proti alergii.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Chomoutově se na zítřek chystá blokové čištění hned několika ulic. Začne v 6 hodin ráno a skončí odpoledne s úderem 14. hodiny. Přehled, na kterých ulicích bychom zítra neměli parkovat, nám přináší report.cz. Při plánování cesty zítra myslíme taky na naplánované údržbové práce na dálnici D46 na trase Prostějov-Olomouc mezi 32. a 34. kilometrem. Od 7 do půl 9. tady bude uzavřený levý jízdní pruh. Máme i dobrou zprávu. Včerejším dnem skončilo omezení a vjezd na dálnici D1 u Kojetína by měl být opět otevřen. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říz. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Rádio Haná, Skyrock.
5: Skyrock.
1: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

Moravsko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock kalendárium.
1: Na starém Bělidle mají dneska určitě veselo. Slavíme totiž 171 let od vydání knihy Babička od autorky Boženy Němcové. I takhle si můžeme připomínat datum 26. července. Bomboniéru k svátku dnes koupíme všem Anám a Aničkám. Jejich jméno je hebrejského původu a znamená milá nebo milosti plná. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec Saša Rašlov mladší. 82. narozeniny v pořádném rockovém duchu oslaví taky zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. Přání od nás dnes dostane i Jacob Elordi. Toho můžeme znát třeba z poslední adaptace knihy Na větrné hůrce, filmu Bouřlivé výšiny. Za náš rádiový tým vám přejeme, aby dnešní neděle 26. července nebyla bouřlivá, ale naopak klidná a pohodová.

0: Skyrock a Rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Jdeme na Olomoucko. Výlety do Litovelského Pomoraví jsou teď bez některých služeb. Opravou prochází Dům přírody v Horce nad Moravou. Práce potrvají až do 30. září. Provoz domu je tak omezený. Nedostupné je například občerstvení nebo infocentrum. Píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Výstaviště v Kroměříži ožilo automobilovými unikáty, které na běžných silnicích jen tak neuvidíte. Své brány tam totiž otevřela výstava Car Expo, kterou pro všechny fanoušky silných motorů uspořádal zhruba 30členný tým nadšenců z platformy El Paciente. Česko nestíhá zavést nová evropská pravidla pro spravedlivé odměňování, která u nás měla platit už déle než jeden měsíc. Změny se tak dočkáme zřejmě až od ledna příštího roku. Zaměstnanci by pak měli dostávat za stejnou práci stejné peníze. A pokud se jejich výplaty budou lišit, firmy to budou muset jasně obhájit.
0: Sport.
1: Fotbalová šance liga se po dvou měsících znovu rozběhla a hned úvodní kolo přineslo velké senzace. Pražská Sparta překvapivě podlehla brněnskému nováčkovi 1-3 a naprosto stejným výsledkem doma ztratila i ambiciózní Plzeň s Libercem.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. V pondělí čekáme většinou velkou oblačnost s přeháňkami místy i bouřkami. Rtuť teploměru nám vystoupá nejvýše k 22 až 26 stupňům. Vyjasní se nám až na noc. To nám dává příležitost zahlédnout trpasličí planetku Pluto, která bude v pondělí nejblíže Zemi. Úterý už by mělo být beze srážek, čekáme jasno až polojasno. Teploty by měly dosáhnout 24 až 28 stupňů. Slunečné počasí pak slibuje i středa. Ta nám přinese teplotní maxima až do 32 stupňů.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Posloucháte Skyrock.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 26. červenec se Skyrokem. Na úvod gratulujeme k narozeninám Rogeru Taylorovi, bubeníkovi klasiky Queen, narozenému 26. července 1949. Do repertoáru skupiny přispívá tituly jako Sheer Heart Attack, Radio Gaga, Kind of Magic nebo Heaven for Everyone. Dalším oslavencem není nikdo jiný než Mick Jagger z Rolling Stones. Hudební tvorbu Stonů na Skyroku netřeba představovat, tak si aspoň připomeneme, že v roce 2003 povýšil Prince Charles Jaggera do šlechtického stavu a že vydal autobiografii plnou zajímavých pikantérií.
2: Které britské tiskové agentury si dali tu práci, že prošli a spočítali počet milenek, které měl mít Mick Jagger několikrát mimochodem ženatý za svůj život a došli k úctyhodnému číslu 4000.
1: Závěr věnujeme dámám. 26. července 1983 se na atletickém mítinku v Mnichově do dějin zapisuje Jarmila Kratochvílová.
3: Patří k největším atletickým hvězdám historie. Dvojnásobná mistryně světa, stříbrná olympijská medailistka z Moskvy a úspěšná trenérka je stále držitelkou světového rekordu na 800 metrů.
1: 1:53,28 sekundy. Na závěr přejeme herečce a producentce Sandře Bullockové. Pohlednou brunetku si jistě vybavíte ve filmech Demolition Man se Sylvestrem Stallonem, Nebezpečná rychlost s Keanu Reevesem nebo Láska s výstrahou s Hugh Grantem. V roce 2010 se jí daří zajímavý kousek, kdy za film Zrození špiona dostává Oscara a v témže roce také anticenu Zlatá malina za snímek Slečna zamilovaná. Zítra servírujeme další výběr. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
0: Skyrock.
10: Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto pokračuje, dovolená volá, kufry se balí a je na prázdniny připravené i vaše auto. Než vyrazíme na cestu za sluníčkem, cenné rady a tipy má pro nás dopravní lektor Jiří Virák z dekra.cz. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače a tebe obzvlášť.
1: Naše posluchače zajímá, co všechno bychom měli zkontrolovat na autě před letní dovolenou.
2: Každopádně to auto by mělo být v řádným technickým stavu. Úplně optimálně, pokud je někde aspoň prohlídli po servisu nebo servisním technikem a minimálně zkontrolovat pneumatiky, zkontrolovat stav toho auta, co se týká vůbec výbavy a podobných záležitostí, funkcí klimy a tak dále.
1: Dobře, a jaké povinné vybavení musíme mít sebou, když jedeme přes hranice do okolních států?
2: A ten základ je standardní, znamená trojúhelník, lékárnička a případně nějaká ta pneumatika. Fakt je, že hodně lidí používá náhradní sady a v tom zahraničí se to někdy může vymstit, pokud to poškození té pneumatiky je takový, že je potřeba tu pneumatiku vyměnit, tak je spíš lepší dojezdová pneumatika. Tady doporučuji spíš vždycky podle toho konkrétního státu si zjistit, co vlastně konkrétně je potřeba pro to konkrétní auto, protože v některých zemích jsou třeba předepsané do trojúhelníky, někde hasičák a podobně.
1: Říká na rádiu Hana dopravní lektor Jiří Virák z dekra.cz, od kterého jsme slyšeli, že před letní dovolenou je dobré auto svěřit technikovi, zkontrolovat pneumatiky, klimatizaci a podobně, a v některých státech Evropy jsou povinné třeba dva výstražné trojúhelníky, hasičák a podobně. Jirko, děkujeme za tvé letní tipy. Opatruj se a měj hezké léto.
2: Vám všem taky.
1: Nejletní tipy pro vás máme každý den. Teď už jen otočte klíčkem a nastartujte s námi letní pohodu.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Jdeme na Olomoucko. Výlety do Litovelského Pomoraví jsou teď bez některých služeb. Opravou prochází Dům přírody v Horce nad Moravou. Práce potrvají až do 30. září. Provoz domu je tak omezený. Nedostupné je například občerstvení nebo infocentrum, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Výstaviště v Kroměříži ožilo automobilovými unikáty, které na běžných silnicích jen tak neuvidíte. Své brány tam totiž otevřela výstava Car Expo, kterou pro všechny fanoušky silných motorů uspořádal zhruba 30členný tým nadšenců z platformy El Paciente. Česko nestíhá zavést nová evropská pravidla pro spravedlivé odměňování, která u nás měla platit už déle než jeden měsíc. Změny se tak dočkáme zřejmě až od ledna příštího roku. Zaměstnanci by pak měli dostávat za stejnou práci stejné peníze. A pokud se jejich výplaty budou lišit, firmy to budou muset jasně obhájit.
0: Sport.
1: Fotbalová šance liga se po dvou měsících znovu rozběhla a hned úvodní kolo přineslo velké senzace. Pražská Sparta překvapivě podlehla brněnskému nováčkovi 1-3 a naprosto stejným výsledkem doma ztratila i ambiciózní Plzeň s Libercem.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Podíváme se na Olomoucko, nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic, a lidé také nesmí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a o státních svátcích od 12 hodin. Informuje o tom web města.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na severu Olomouckého kraje, konkrétně v Lázních v Dolní Lipové, se pro návštěvníky otevřela z brusu nová naučná stezka s názvem Vrcholy jeseníků. Trasa nabízí celkem 14 zastavení a cestou vás potěší nejen lesní minibar s posezením, ale také osvěžující koupací rybníček. Základní škola v Adamově na Blanensku se pyšní s brusunovou a velmi netradiční výzdobou. Místní pouliční umělec tam proměnil obyčejnou zeď v úžasnou venkovní galerii plnou slavných vědců.
0: Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí změny v kádru, loučí se totiž se dvěma zahraničními záložníky. Artur Dolžnikov a Tihomir Kostadinov na Hané končí a oba společně přestupují do prvního FC Slovácko.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den týdne nám slibuje většinou zamračenou oblohu, na většině Hané s občasným deštěm nebo přeháňkami. Lokálně může přijít i bouřka. Srážky nám začnou ustávat k večeru. Nejvyšší teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům. Pocitová teplota ale může být nižší. Během dne bude foukat až čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech rychlost i 55 km v hodině. Úterý už bude beze srážek. Předpověď hlásí jasno až polojasno a 24 až 28 stupňů.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Údržbové práce nám až do 8. srpna pokračují na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník za exitem Olomouc Slavonín. Provoz je tu veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Při plánování trasy počítáme taky na D35 na okruhu Olomouce ve směru od Lipníku s uzavřeným vjezdem na dálnici na exitu Holice. Na jeden jízdní pruh bude uzavřená silnice na Přerovsku na trase Počtát Božkov. Kivadlově je řízen provoz na průtahu obcí Zašová. Na křižovatce u mostu přes Zašovský potok. Přejeme vám pohodovou jízdu.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Skyrock.
1: Skyrock.

pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu sledujeme regionální zprávy. Víme, o čem se píše a teď vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího. Prezident Petr Pavel poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za probuzení vlastenectví. Více informací už pro nás má report.cz. Co řešili v uplynulých dnech policisté na Šumpersku? Podvod s dovolenou v Chorvatsku, dopravní nehodu mladého řidiče v Rapotíně a také obří podvod s kryptoměnou. Více nám píše Šumperský rej. Od zítra bude v Prostějově na měsíc uzavřená ulice Ruská. Detaily už nám přináší web města Prostějova, prostějov.eu. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 26. červenec se Skyrokem. Na úvod gratulujeme k narozeninám Rogeru Taylorovi, bubeníkovi klasiky Queen, narozenému 26. července 1949. Do repertoáru skupiny přispívá tituly jako Sheer Heart Attack, Radio Gaga, Kind of Magic nebo Heaven for Everyone. Dalším oslavencem není nikdo jiný než Mick Jagger z Rolling Stones. Hudební tvorbu Stonů na Skyroku netřeba představovat, tak si aspoň připomeneme, že v roce 2003 povýšil Prince Charles Jaggera do šlechtického stavu a že vydal autobiografii plnou zajímavých pikantérií.
2: Některé britské tiskové agentury si dali tu práci, že prošli a spočítali počet milenek, které měl mít Mick Jagger několikrát mimochodem ženatý za svůj život a došli k úctyhodnému číslu 4000.
1: Závěr věnujeme dámám. 26. července 1983 se na atletickém mítinku v Mnichově do dějin

0: zapisuje Jarmila Kratochvílová.
1: Patří k největším atletickým hvězdám historie. Dvojnásobná mistryně světa, stříbrná olympijská medailistka z Moskvy a úspěšná trenérka je stále držitelkou světového rekordu na 800 metrů.
0: 1:53,28 sekundy. Na závěr přejeme herečce a producentce Sandře Bullockové. Pohlednou brunetku si jistě vybavíte ve filmech Demolition Man se Sylvestrem Stallonem, Nebezpečná rychlost s Keanu Reevesem nebo Láska s výstrahou s Hugh Grantem. V roce 2010 se jí daří zajímavý kousek, kdy za film Zrození špiona dostává Oscara a v témže roce také anticenu Zlatá malina za snímek Slečna zamilovaná. Zítra servírujeme další výběr. Laďte Skyrock.
2: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Melodický rock? To je Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23.

0: 9000 diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 tisíc diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás kinařů to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože v kinech díky Odyseji a Mimoňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u Bar Dotyk.
1: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
2: Tak ho prodej.
1: Karla?
2: Gauč.
3: Holky, už jsem tady!
0: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
4: My musíme slavit každý den.
0: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
5: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
0: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
6: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.

0: baví vás. I v pondělí Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 27. červenec na Skyroku. Black Sabbath, Rainbow, Blue Oyster Cult, Quiet Riot. Co mají tyto hardrockové a heavy metalové klasiky společného? Kdo tvrdí, že bubeníka Bobbyho Rondinelliho narozeného dnes v roce 1955 má pravdu? Tuzemské rokové narozeniny z roku 1962 slaví doktor práv, skladatel, zpěvák a kytarista Janek Ledecký. V Big Beatových vodách si ho nejvíce pamatujeme z kapely Gentour. Poslední dnešní gratulace je sportovní a přímo z Hané. 27. července 1969 přichází na svět v Břestu u Kroměříže legenda olomoucké Sigmy Pavel Hapal. Ten řádil ještě s Radoslavem Látalem především v sezóně 91-92. Tehdy Sigmu netrénoval nikdo jiný než Karel Brickner. Klub v lize skončil třetí a se slzou v oku nejeden Hanák vzpomíná na jen těsně prohrané čtvrtfinále poháru UEFA s legendárním Realem Madrid 0-1 na domácí půdě. Na závěr lékařská perlička. 27. července 1921 izolují kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best hormon inzulín. Ten reguluje hladinu cukru v krvi. Dávají tak šanci na život v dnešní době 350 milionům nemocným cukrovkou. Zítra přinášíme na Skyroku další výběr. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.